0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Stephen Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhauer, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tři hlase invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janine Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Každý hudby milovný člověk jednou zatouží poznat, jak se všechna ta muzika vlastně zapisuje do not. Když poprvé otevře orchestrální partituru, první, co ho napadne, je, že by ji měl hned zase zavřít. Jeho zrak totiž padne na nepřehlednou spleť notových osnov, značek, znamének a cizojazyčných pokynů. Když si k partituře pustí příslušnou hudbu, zjistí, že vůbec nestačí sledovat v notách její průběh a že grafická podoba hudby vůbec neodpovídá jejímu výrazu. Když se pak zaměří na jednotlivé party, zjistí, že jeden a týž znějící tón je u různých nástrojů zapsán jinou notou, některé nástroje znějí v jiných oktávách, než jsou zapsány, a některé mají odlišné klíče. A přesto udělá dobře každý, kdo se tím prvním rozčarováním nedá odradit a začne častěji poslouchat hudbu s partiturou v ruce. To, co až dosud pronikalo do jeho hlavy a srdce jen ušima, je najednou podporováno i zrakem. Člověk se pak soustředí skutečně jen na hudbu a nikoli na mnohdy falešné představy, které v něm hudba vyvolává. V partituře je každému instrumentu přidělen jeden řádek. Společně s panem doktorem Jaromírem Burghauserem vám teď nabízíme příjemnou procházku po jednotlivých řádcích partitury a budeme si povídat o tom, jaké úkoly tomu či onomu nástroji partitura ukládá. Budeme brouzdat po partiturách komorních i symfonických a trochu se mrkneme i do historie. Nejvyšší řádek partitury je vyhrazen flétně.

0: To byla Mozartova opera Kouzelná flétna. Flétna tu má funkci čarovného předmětu, zajišťující princi Tamínovi imunitu proti nepřátelským živlům. Libreto se nezmiňuje o materiálu, z něhož byla flétna vyrobena. Nejranější flétny pocházejí z doby kamenné. Byly však zřejmě nejprve kostěné, pak se patrně přešlo na nějaké rostlinné trubice. Dnes řadíme flétnu mezi dřevěné nástroje, ačkoliv se zcela logicky vyrábí z kovu. No, pane doktore, zdá se, že organologie je skutečně zajímavá věda.
1: Jistě, a jako každá věda se vyvíjí také v tom, že pořád vymýšlí novou terminologii. Pro tento nástroj a skupinu těchto nástrojů se užívá názvu dřevěné dechové nástroje, ačkoliv jsou vyráběny z nejrůznějších kovů. I dneska ještě jsou nástroje, jako ty malé flažolety z kosti. Ale kdybychom chtěli být úplně přísní, tak bychom řekli, je to skupina nástrojů bez nátrubných, ale to by se nám asi vysmáli. Myslím, že větší rozdíl je jde-li o tvar toho nástroje, to jest, když se nástroj od místa, do něhož se fouká, rozšiřuje, tak má tvar kuželový a přefoukuje do oktávy. Je-li stále stejný, měl by přefukovat do duodecimy.
0: Čili přefukovat, když ten flétnista nebo když ten hráč foukne silněji, ano, tak skočí ten tón nikoli do oktávy, buď do oktávy, nebo do ještě plus 3 tóny navíc, je to tak.
1: To například platí o klarinetu, ale flétna je nástroj tvaru válcového, nicméně přefukuje do oktávy, takže jak je vidět, těch kliček a záhad v organologii je spousta.
0: Čili jestli tomu dobře rozumím, tak ty válcové nástroje nerozšiřující se, ty se rozeznívají dechem, jako když se hraje na flašku, ne? Nebo na klíč.
1: Na klíč, ano.
0: Ano. Zatímco ty nástroje, které se rozšiřují, ty potřebují něco, co ten vzduch rozechvívá, ano. To znamená plátek nebo dva plátky.
1: A nebo pak už je to ovšem jiná skupina nástrojů, nátrubek.
0: Ano.
1: Ale to už je jiná skupina.
0: Tak, v tomhle tom tedy my si máme jasno. Ta prvotní, nejprimitivnější flétna hrála jen jeden tón, daný její délkou. Když se spojilo několik těchto trubic vedle sebe, vzniklo cosi jako panova flétna. Pak se ale přišlo na to, že stačí, aby jedna trubice byla na několika místech provrtána, čímž se chvějící sloupec zkracuje a ozývá se o to vyšší tón. Ovšem, k čemu jsou na moderní příčné flétně všechny ty páčky, kroužky a knoflíčky, to tuším jen vzdáleně.
1: No, člověk většinou může použít maximálně 10 prstů, víc nemá. Čili na té trubici může být maximálně 10 různých dírek. A poněvadž ovšem chromatika vyžaduje nejméně 12 tónů, tak nejméně dvě klapky tam musí být, chceme-li docílit všech tónů. Ovšem, aby se pohodlně dalo hrát, tak se postupně na těch nástrojích vytvořila složitá taková konstrukce klapek a páček, různých hejblátek, které jsou velmi složité, velmi duchaplné a ty umožňují dnešním hráčům opravdu hrát prakticky všecko.
0: Ten nejznámější systém je Bémův, že ano? Tato strojovna se jmenuje Bémův systém. No, ovšem v době Bachově na příčné flétně byla klapka jen jedna.

0: To byla ukázka z Bachovy sonáty pro flétnu. Pane doktore, co lze vyčíst z Bachovy partitury?
1: Přímo z těch not nelze úplně vyčíst všechno, protože Bach by byl nemohl napsat to moře a nikoliv pouhý potůček svého obrovského díla, kdyby byl vypisoval všechny noty. On většinou ty doprovody psal jenom na jednom řádku. Vypsaná je úplně ta flétna, takže tam můžeme říct přesně, tohle to Bach tak chtěl. Ten doprovod, ten se většinou improvizoval. Většinou na čembalo, někdy na varány a tak dále. Tam si nemůžeme být jistí.
0: Čili tato celá hudba se vejde do dvou řádků. Do flétnového partu a číslovaného basu.
1: Ano.
0: Rozuměl Bach flétně?
1: Jako všem nástrojům, které měl tenkrát k dispozici. On dokonce už použil i lesního rohu. Ale málo, kdy třeba ve velkém šihámol tam je jedno číslo, kde hraje lesní roh. To byla tenkrát veliká novinka. A on věděl, že flétna je nástroj velice všestranný. A na druhé straně nástroj, který nemá příliš mnoho těch vrchních alikvotních tónů, takže zní vždycky velice kulatě. A může mít krásnou kantilénu legátovou, může dovádět jako malý kluk s tím stakatem. A myslím si, že Bach to všechno dovedl dokonale využít.
0: Ta stakata, to je asi ten ostrý, běhavý, rychlý zvuk ostrých stakat. To je zřejmě jedna z nejtypičtějších poloh, která se potom tak často používá v romantických partiturách. Například právě dvojice fléten dodává skercu z Mendelssohnova Snu noci svatojánské onu čipernou pohyblivost.

Mendelssohn to vůbec s flétnami uměl. V pomalé větě jeho čtvrté symfonie, italské, jim přisoudil překvapivou doprovodnou úlohu. Úplně dole důstojně šlape kráčející bas, nad ním se klene melodie a ještě nad ní znějí doprovodné flétnové protihlasy.

0: To jsme tedy probrali flétnu solovou a dvojici fléten v romantickém orchestru. Pane doktore, jak to vypadá s flétnovými soubory? Ty asi nejsou tak časté.
1: No, už Reicha vytvářel díla s sonáty, no, svity pro čtyři flétny. V moderní hudbě, k tomu se můžeme vrátit v některém z příštích pořadů, se používá kvartet fléten, ale většinou ta spodní flétna se používá trošku odlišná a to je flétna alto, ale o tom budeme mluvit později. Ale čtyři flétny, dokonce dneska máme studentský orchestr v Praze flétnový, kde je celý orchestr flétnový. Takže to je, myslím, nástroj velice všestranný.
0: Tak si poslechneme flétnový kvartet od jednoho z největších inovátorů hudebních dějin, od Antonína Reichy.

Soudobá hudba rozšířila zvukové možnosti všech nástrojů, včetně flétny. Používá se celého rozsahu nástroje, skladatelé se nebojí i velkých skoků. Obávám se však, že tyto prostředky na své skutečně umělecké využití teprve čekají.

0: který tento nástroj zná jak své boty, nebo možná ještě lépe. Pane Slivanský, znáte lépe své boty nebo svou flétnu?
1: No, těžko říct, boty nosím každý den a s flétnou jsem v kontaktu taky každý den, čili těžko říct, jestli boty nebo flétnu, asi oboje.
0: Existuje nějaká často opakovaná chyba, které se skladatelé dopouštějí, když píší pro flétnu?
1: No, chyba, ono je to těžký. Jsou takové situace, které jsou hmatově pro flétnu nepříjemné, ale myslím, jako, že by to bylo latentní od těch skladatelů, že by to byla jedna stejná chyba, to se říct nedá.
0: Ne. Není nějaký omyl všeobecně děděný?
1: Ne, já si myslím, že ne. Možná v nejvyšší poloze technicky se nedá hrát úplně tak ideálně, ale někdy dělá problém takový v té střední poloze, kde třeba spojení cisade, kde jsou v pohybu všechny prsty, ale to je, myslím, pro zručnějšího flétnistu jaksi bez problémů překonatelné.
0: Rád bych vás poprosil, jestli byste nám ukázal nějaké typické zvukové možnosti toho nástroje. Každý nástroj samozřejmě jinak zní ve své vysoké poloze než na spodním okraji rejstříku.
1: No, z nejvyšší oktávy bych snad ukázal Hallelujah, to je taková notorická záležitost, zvláště pro rozhlas.

0: opačný pol
1: Opačný
0: spektra?
1: pol, myslím, novosvětská.
0: Ano, ovšem, když mluvíme o flétně v nejnižší poloze, tak musíme aspoň ukázat začátek Faunova odpoledne od Claude Debussyho.

0: Tak to byla ukázka par excellence. Jak je to s těmi méně typickými technikami, méně obvyklými technikami pro flétnu?
1: Máte na mysli jako flutter, zpívání třeba, do flétny?
0: Třeba, no.
1: Já si myslím, že je to otázka až skladeb ve 20. století, protože flutter, nevím, kdy přesně vznikl nebo jak vznikl, ale většinou ji teda používám ve skladbách 20. století. A zpívání do flétny, to myslím, je otázka jazzový. Nesetkal jsem se v klasické literatuře s tím, že by někdo zpíval do flétny. Ten flutter zní asi takhle.
0: Čili to říkáte r vlastně.
1: To říkám takové r, ano. Rychlé r jazykem. Aha. A potom je ukázka flažoletu. Aha.

0: Či do jistý míry můžeme i dublovat fujaru.
1: Fujaru, jasně.
0: No a zpívání do flétny, kdo by neznal Jiřího Stivína?
1: Umíte to taky?
0: Nevím, neskoušel jsem to. Možná, že bych se o to mohl pokusit.
1: Ano, pane Silvánský, moc vám děkujeme za názornou demonstraci. Ještě poslední dotaz, jaký je váš vztah k ornitologii?
0: Ptáčky mám rád, nic jiného mi totiž nezbývá, protože už jsem je moc krát hrál.
1: Ano, flétnových ptačích sol je v hudební literatuře celá řada. Jedno z nejhezčích napsal Camille Saint-Saëns ve svém Karnevalu zvířat.

0: Pane doktore, poprosím vás o shrnutí. Jakými úlohami pověřují skladatelé flétnu ve svých partiturách?
1: Já navážu nejdřív na ten ptačí zpěv, protože český posluchač asi zná nejspíš to flétnové solo z Fibichovy Selanky v Podvečer, kde je napodben kos velice trefně. Na Žofíně dokonce víme, že to byl kos. A nebo napodobuje se jim Slavík. Je slavná skladba Stravinského, Chant de Rossignol, slavičí zpěv a tak dále. To by byl samostatný pořad. Tačí zpěv v orkestrových skladbách. Ale já myslím, že flétna má ještě daleko širší využití a je dost zajímavé, když se podíváte právě na tu partituru, tak když vidíte, že se někde to hodně černá notičkama, tak to bývá zpravidla flétna, která právě tou svou pohyblivostí ohromnou uvozuje nějaké vtipy nebo nějakou gradaci končí a je to prostě typické pro flétnu.
0: No, pokud jde o hudební vtip, tak bych o jednom věděl z pera Petra Iljiče Čajkovského. Jeho Louskáček, to je balet psaný pro děti, srší vtipem a dokonce v něm je jedno číslo, které se nám na závěr dnešního Da Capa ohromně hodí. Totiž tanec rákosových píšťalek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat? Třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent Vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorym chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Velmi oblíbený salónní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Weberovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

A nyní opera. Sice nenecháme otevřít oponu, protože nevstoupíme do děje, ale snad nevadí. Hudba, která zazní, je tak oslnivá, že netrvalo dlouho a z opery již otevírá se zcela osamostatnila a dodnes je vítaným zpestřením každé koncertní sezóny každého orchestru. Předehru ke komické opeře Joaquina Rossiniho Lazebník sevilský hraje National Philharmonic Orchestra, diriguje Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý navízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Musica Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo G-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Předehru k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera hraje Philadelphia Orchestra, řídí Christian Thielemann.

Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací tématům skladby a v

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Přes slavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný Pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.

Pro manžele Nefoby a vychovatelku jejich dětí Marii, které při domácím muzicírování občas doprovázel na klavír, zkomponoval původně mladý Antonín Dvořák první moravské dvojzpěvy. Vznikaly v několika vlnách, nejprve pro soprán a tenor, brzy pro dva ženské hlasy a klavír. Dvořák si vybral texty ze Sušilovy sbírky a vzniklo dílo, které pak i díky Johannesu Brámsovi v komisi pro udělování státního stipendia založilo Dvořákovu světovou slávu. Pro berlínského vydavatele Zimroka byli Klänge aus Mähren kasovním trhákem. Není divu, že se rozletěli do světa v řadě verzí a že zaujali i Leoše Janáčka, který několik z nich upravil pro smíšený sbor a klavír. Takto například píseň Kdyby byla kosa nabroušená. Kýnův smíšený sbor a Pavel Kýn v jeho čele, u klavíru Stanislav Boguňa.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Claude Debussy, Dívka s vlasy jako len, z preludií pro klavír, hraje Ilja Hurník.

Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořáková opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslavovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Claudio Monteverdi, Confitebor tibi domine. Výběr ze sbírky duchovní hudby z roku 1640 hraje a zpívá francouzský soubor Les Arts Florissants, řízený Williamem Christym.

Američan William Christie, usazený ve Francii a s mimořádným ohlasem se věnující barokní hudbě, dirigoval svůj soubor Lazare Florissant. Zazněla Monteverdiho duchovní skladba Confiteor tibi Domine.

Tři nocturna Friedricha Chopina, bémol, esdur a hádur, zahraje nyní na stanici D-dur pianistka Maria João Pires.

Larghetto, andante a allegretto, to byla tři tempová označení předchozích nocturen Friderika Chopina v toninách bémol, esdur a hádur. Hrála pianistka Maria Joano Pires. Manuela Wieslerová a Helsingborský symfonický orchestr řízený Filipem Ogenem jsou interprety koncertu pro flétnu a orchestr francouzského skladatele první poloviny 20. století Jacquesa Ibera.

0: Jacques Iber, koncert pro flétnu a orchestr. Hráli Manuela Wieslerová a Helsimborský symfonický orchestr, který řídil Filip Ogen.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Svůj slovanský kvartet S-dur věnoval Antonín Dvořák houslistovi Jeanu Beckerovi, primáriovi florentinského kvarteta. Podnět vzešel z vlasteneckých kruhů v Kroměříži. Nám skladbu zahraje Panochovo kvarteto.

Smyšcový kvartet číslo 10 Esdur, opus 51, zvaný Slovanský, Antonína Dvořáka, hrálo Panochovo kvarteto. Posloucháte stanici D-dur. Slavný trumpetista Maurice André a jeho syn Lionel, tragicky později zesnulý, jsou solisty koncertu pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Doprovází komorní orchestr Jeana François Paliara.

0: to byl, vážení přátelé, koncert pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Hráli Maurice André, Lionel André a komorní orchestr Jeana François Paliára.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším solistou je na stanici D-dur Leif Ove Andsnes. Zahraje sonátu B-moll Friedricha Chopina.

Brahmsovu čtvrtou symfonii nyní vyslechneme v podání britského souboru dobových nástrojů The London Classical Players. Řídí Roger Norrington.

Čtvrtá symfonie Johannesa Brahmse v tónině e-moll zazněla v nastudování londýnského souboru The London Classical Players, dirigoval Sir Roger Norrington.

programu stanice D-dur je teď hudba Johanna Sebastiana Bacha, a sice radostná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen, psaná pro solový soprán, trubku, smyčce a kontinuo. Zpívá Barbara Hendrix, hraje Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha z Berlína, který řídí pěvec Petr Schreier.

dozněla Bachova oslavná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Zpívala Barbara Hendricks, na trubku hrál Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha řídil Petr Schreier. Tónový rozsah basetového rohu, typického nástroje přelomu 18. a 19. století, leží někde mezi basklarinetem a klarinetem, jemuž je příbuzný. Z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, který pro tento nástroj psal, vybíráme teď divertimento pro tři basetové rohy F-dur. Hraje Trio di Clarone.

Příští čtvrt hodinku věnujeme, vážení přátelé, na stanici D-dur opeře. Árii o Jivě a modlitbu ze čtvrtého dějství Verdiho Otela zaspívá René Flemingová. Spoluúčinkuje Larisa Ďatková a hraje Londýnský symfonický orchestr s Georgem Šoltym.

0: zpívala René Flemingová. Poslouchali jsme árii o Ivě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství Verdiho opery Otello.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Rejcha, jeden z nejdůležitějších představitelů českého hudebního exilu z přelomu 18. a 19. století, byl v Paříži uznávaným skladatelem i pedagogem. Na stanici D-dur teď zazní kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo v tónině D-dur.

Antonín Reicha, kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo D-dur opus 98. Hráli Roel Diltins, Konrad Hünteler, Rainer Kussmaul a Jürgen Kussmaul.

Z kantáty Kytice Bohuslava Martinů vybíráme teď Idylu, instrumentální část, často hranou samostatně. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Česká filharmonie s Václavem Neumannem přednesla idylu Bohuslava Martinů, část z kantáty Kytice.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí, posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a vaším průvodcem je Petr Weber. Uslyšíme teď české tance, cyklus Polek od Bedřicha Smetany. Hraje Jan Novotný, někdejší dlouholetý pedagog Pražské konzervatoře a jako interpret vynikající právě ve Smetanových skladbách, jíž se věnoval soustavně a všechny natočil.

Jan Novotný nám dohrál České tance Bedřicha Smetany, cyklus 4 polek. Polky Fismol, Amol, F-dur a B-dur. Posloucháte stanici D-dur. L'Eraclito Amoroso, Udite Amanti, to je píseň pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Jejíž autorkou je raně barokní skladatelka Barbara Strozzi. Zpívá Magdalena Kožená, hraje soubor Private Musique.

0: Zpívala nám Magdalena Kožená, hrál soubor Private Musique. Autorkou písně Udité amanty byla Barbara Stroci.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Witold Lutoslavský pro něj napsal klavírní koncert, ale pianista Christian Zimmermann je především znám jako interpret romantiku. Je legendou pianistického umění. V roce 1973 vyhrál soutěž Beethovenův Hradec, u nás na území u Opavy, o dva roky

polský festivalový orchestr a polský klasik. Friderik Chopin, koncert pro klavír číslo 1 e-moll. Solistou a dirigentem byl Christian Zimmermann. A ještě jednou se dnes vracíme k pěveckému umění Magdaleny Kožené. Píseň Mně zdálo se, že zumřela, zazní z cyklu Večerní písně od Antonína Dvořáka, komponovaného na texty Vítězslava Hálka. U klavíru je Malcolm Martineau.

Vážení posluchači, na klavír hrál Malcolm Martineau, zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Byla to jedna z písní z cyklu Večerní písně Antonína Dvořáka. Mně zdálo se, že zumřela. Text Vítězslava Hálka.

Teď nás čeká hudba Ludwiga van Beethovena. Jeho trojkoncert, tedy koncert C-dur pro housle, violončelo a klavír. Solisti jsou Pavel Šafařík, Jaroslav Matějka a Petr Jiříkovský, tedy pánové, kteří tvoří od roku 1993 trio Martinu. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Muhaj Tank.

Allegro, Largo a Rondo alla Polacca. To byly tři části trojkoncertu C-dur Ludvíka van Beethovena. Na housle hráli Pavel Šafařík, na violončelo Jaroslav Matějka, na klavír Petr Jiříkovský, tedy celé trio Martinů, a s nimi praští symfonikové s dirigentem Muhaj Tangem.

Na stanici D-dur pro vás máme teď hudbu Igora Stravinského, svitu z baletu Pták ohnivák. Stravinský byl rozhodně výsostně osobitým autorem, který zásadně poznamenal hudbu 20. století. Ptáka ohniváka si u něj objednal baletní impresario Sergej Djagilev v roce 1910. Následovali ještě Petruška a Svěcení jara, díla, které Stravinskému zajistila evropskou proslulost. Hraje australský mládežnický orchestr a řídí Christoph Eschenbach.

Pod taktovkou Christopha Eschenbacha dohrál australský mládežnický orchestr svitu z baletu Pták ohnivák, dílo Igora Stravinského. Příští půlhodinka, vážení posluchači, bude patřit na stanici D-dur hudby Antonína Dvořáka. Smyčcový kvartet číslo 12 F-dur je plodem jeho prázdninového pobytu ve Spillville ve státě Iowa v létě roku 1893. Premiéru mělo potom dílo 1. ledna 1994 v Bostonu. Kvartet je známý pod jménem Americký a hraje nám ho Panochovo kvarteto.

0: Americký kvartet, tedy smyčcový kvartet číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka, zazněl v referenční nahrávce Panochova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Operu Zuzana Vojířová napsal Jiří Power na konci 50. let a stala se jednou z nejúspěšnějších poválečných českých oper. Hlavním hrdinou je Petr Vok, jde o jeho romanci s mlynářovou dcerou. Poslouchejme teď árii o jižních Čechách, asi nejznámější scénu z této opery. Zpívá Václav Zítek, hraje Orchestr Národního divadla v Praze a řídí František Vajnar.

Na stanici D-dur zpíval Václav Zítek, doprovázel orchestr Národního divadla s Františkem Vajnarem. Byla to árie o jižních Čechách z třetího obrazu opery Zuzana Vejířová od Jiřího Pauera.

Dvořákův žák Vítězslav Novák nacházel mnohdy inspiraci v přírodě a ve folkloru. V přírodě ji našel určitě i pro svou jihočeskou svitu, skladbu komponovanou krátce před druhou světovou válkou. Má 4 části, pastorále obzory, snění lesy a rybníky, kdysi pochod táborů a buď zdráv můj rodný kraj. Jeho českou svitu Vítězslava Nováka uslyšíme v podání České filharmonie a Františka Vajnara.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu. František Vajnar řídil Českou filharmonii. Slyšeli jsme jeho českou svitu Vítězslava Nováka. Její části byly Pastorále obzory, Snění lesy a rybníky, Kdysi pochod táborů a Buď zdrav, můj rodný kraj. Vítězslav Novák pocházel z Kamenice nad Lipou. Z cyklu Dětské scény Roberta Schumana poslouchejme teď Snění, jak ho zahrál jako přídavek na jednom z koncertů Lukáš Vondráček.

Posloucháte stanici D-dur. To byla muzika Florea a s ní Magdalena Kožená a v jejich podání známá árie z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha.

Vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu dnes pro vás připravuje a vaším průvodcem je Petr Weber. Příštích 23 minut bude patřit hudbě Ottorina Respighiho. Symfonickou báseň Římské pinie bude hrát Česká filharmonie, řízená Antoniem Pedrotim. Skladba má 4 části. Pinie u Vili Borghese, pinie u křesťanských katakomb, pinie na pahorku Gianicolo a pinie u antické silnice Via Appia.

obraz antického vojska pochodujícího po starobylé silnici Via Appia uzavřel symfonickou báseň Římské pinie od Torina Respighiho. Antonio Pedrotti dirigoval Českou filharmonii. Posloucháte stanici D-dur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se Sirem Nevillem Marinerem.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Romantická maličkost potěší vždycky. A tak posíláme jednu z písní Beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je v tónině Azdur a přednese jí vynikající německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Antonio Vivaldi, Sinfonia z opery Tito Manlio, hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll, opus 90, hraje Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lillymu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lilly skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lillyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
2: Maria.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A tak je poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

Babbei. Affiderei la mia birra a un tedesco.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, Menuet, pátá část ze sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur. Hrají členové souboru Akademie svatého Martina v Polích.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Frédéric Chopin vždy tíhl k tanečním formám, proto je v mnoha jeho klavírních skladbách přítomen valčík a samozřejmě svou polskou identitu vyjádřil v polkách a mazurkách. Ale my zůstaneme u toho valčíku. Ten slavný v tónině cis mol teď hraje Martin Vojtíšek.

Johann Sebastian Bach a jeho slavná árie Schafe können sich weiden, čili ovce se mohou klidně pást, když mají dobrého pastýře, myšleno. Magdalena Kožená hraje muzika Florea.

Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch sedm klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Jméno Reného Jacobse patří ve světě staré hudby k nejoceňovanějším. Tento belgický interpret je držitelem mnoha prestižních cen, včetně Grammy, gramofonu a podobně. Ještě než René Jacobs začal slavit velké úspěchy jako dirigent, specialista na hudbu 16. až 18. století, sklízel obrovské úspěchy jako fantastický kontratenorista. A právě toto jeho mistrovství si připomeneme i teď. René Jacobs za doprovodu teorbisty Konráda Junghenla zpívá píseň francouzského barokního mistra Françoise Couperina Dulian de Moncoeur, Sladká pouta srdce mého.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Gaetano Donizetti, árie Nodini z prvního dějství opery Don Pasquale. Leonida Vaduva zpívá, hraje Filharmonia orchestra, řídí Placido Domingo.

Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconu z ní zahraje Concentus Musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Jevgení Kysin je považován za jednoho z největších ruských klavíristů posledních dekád. Dvojnásobný držitel prestižní ceny Grammy je od roku 2002 Britem. K jehož doméně patří romantický repertoár Chopin, Liszt a také Brahms. Takto hraje Jevgení Kysin Brahmsův Uherský tanec číslo 2 D-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Přichází chvíle pro královský nástroj v majestátním baroku. I německý a později anglický mistr Georg Friedrich Händel zanechal varhanám překrásná díla. Ostatně, když přišel do Halle a dal se zapsat na práva, zároveň tam získal prestižní místo varhaníka v Domkirche. Nad to by učoval na gymnáziu vokální hudbu a tomu prosím bylo 17 let. Velmi brzy získal značný obdiv. Jeho varhaním improvizacím prý přicházelo naslouchat celé město. Právě proto se pak měl Händel rozhodnout studií práv zanechat a vydat se na dráhu hudebníka. Naštěstí. Teď tedy z varhaního odkazu velkého Händela druhá část už za života Händlova slavného varhaního koncertu B-dur. Simon Preston, The English Concert a Trevor Pinnock.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav pro hlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Nyní se dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Cosi fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Jednu kyjevskou katedrálu zdobí nástěnná malba z 11. století, na které je zachycen mladý muž hrající na příčnou flétnu. Drží ji však naopak, tedy fouká do jejího pravého konce. Organologové, tedy vědci zabývající se hudebními nástroji, z toho usuzují, že i v kolébce příčné flétny, orientu, se na ní hrálo takto. Podle mne však není vyloučeno, že malíř oné fresky byl prostě hudební diletant, který se domníval, že je přece úplně jedno, na jakou stranu se flétna drží. I dnes existují lidé, kteří si myslí, že čelesta je malé čelo. Od dob Bachových se příčná flétna používala stále více a nakonec zcela nekolegiálně vytlačila flétnu podélnou, o které dnes ještě bude řeč. Objevili se však mutanti, odvození od příčné flétny, kteří zachovávají flétnový zvuk, ale posouvají její rozsah nahoru či dolů. Pane doktore, pikola to je flétna, která hraje o oktávu výš. Liší se ještě něčím od normální flétny?
1: Má malé rozměry a tím je dáno, že má také daleko menší rozsah. Vůbec nástroje, čím jsou větší, tím má větší rozsah. Ze smyčcových nástrojů největší rozsah má kontrabas. Ale tady ještě přistupuje další věc. Spodní rejstřík je málo průrazný, takový bledý. A proto teda se nemůže dost dobře ten hluboký rejstřík používat. Není to úplně solové, protože by to prostě nebylo slyšet.
0: Jak tedy skladatelé využívají pikoly? K čemu je taková 15-centimetrová hračka dobrá?
1: No, především pikola dodává tuty orkestru, brilanci, lesk. A někdy dokonce to může mít i mimohudební význam, jako třeba ve Smetanově Vltavě, tam, kde Smetana líčí svatojánské proudy, které bohužel už dneska neexistují, kromě jeho skladby, kde voda vystřikuje a to vystřikování té vody Smetana znázorňuje pikolou.

Zcela zajímavý způsob využití pikoly nacházíme v Dvořákově 6. symfonii ve skercu. Tam skutečně si Dvořák dovolil začít vlastně nejhlubší polohou pikoly, vytahuje to až nahoru a hraje docela takové tklivé solo.

0: Zajímavé jsou také kombinace pikoli s jinými nástroji. Vynikající orkestrátor Bizet v jedné předehře meziaktní hudbě slavné opery Carmen používá pasáž, kde nahoře o dvě oktávy nad klarinetem hraje právě pikola totéž. A je to velmi zajímavý zvuk.
1: Tohle to zdvojování nástrojů, někteří orchestrátoři to odmítají jako přežitek a jiní to naopak zdůrazňují jaksi kombinaci různých barev. Jak to je v historii nebo vůbec?
0: No, já si myslím, že odmítat nelze žádný postup orchestrační, ale musí mít smysl. Jestliže zdvojujete nějaký nástroj jiným nástrojem daleko slabším, tak to prostě neslyšíte. A takové to stereotypní zdvojování nástrojů, které bohužel se objevuje někde u velkých mistrů, to působí jenom, že to, ta partitura zešedne. Ale jistě některé kombinace jsou naprosto tak dokonalé a tak krásně znějí, že se kombinování nástrojů nikdy nevyhneme.
1: Takže si poslechněme kombinaci pikoli s klarinetem v Bizetově Carmen. Nejprve hoboj zahraje své solo a pak mu odpovídají klarinet s pikolou.

Výjimečně používá skladatel také většího počtu pikol. Dokonce v Dvořákově Jakobinu má 3 pikoly, ale teď si poslechneme případ užití velmi výrazného užití 2 pikol v tercích a je to z Weberovy opery Čarostřelec. Je to případ, kdy pitoreskní zvuk těchto 2 pikol doprovází arii toho cynického Kašpara.

0: Piccola se notuje o oktávu níže, než zní, a v orchestrální partituře se píše na druhém řádku, protože na ně většinou hraje druhý flétnista. Piccola je tedy jakousi zmenšeninou příčné flétny. V orchestru se však zřídka objeví i její zvětšenina, flétna altová. Ta hraje o kvartu níže než normální flétna. Pane doktore, stálo to skutečně za to kvůli těm čtyřem notám, čtyřem tónům stavět speciální nástroj?
1: Rozhodně ano, protože je to otázka barvy. Tu barvu, tu temnou, daleko sametovější, než má hloubka normální flétny, tu nenahradíte ničím.
0: Poslechněme si takový impresionistický samet v Ravelově baletu Daphnis et Chloe. Vždyť nejedno probouzející se ptactvo má hned po procitnutí hlásek poněkud altový.

Altová flétna samozřejmě působí, funguje jako přirozený bas k souzvuku několika fléten. Například zase další vynikající orkestrátor, i když není tak populární jako Bizet, Gustav Holst ve svém symfonickém cyklu Planety používá právě 4 hlasů fléten, když hluboký tón obstarává altová flétna.

Jak jsem naznačil na začátku, příčná flétna se ke své podélné předchůdkyni nezachovala hezky. Díky svému silnějšímu tónu vytlačila Zobcovou flétnu z orchestru a nakonec i ze solového účinkování. Dokonce, a to už je vrchol, se na příčnou flétnu začaly hrát i ty barokní skladby, které byly autorem jednoznačně zamýšleny pro Zobcovky. Bach ve svých partiturách počítal většinou se Zobcovými flétnami a když měl na mysli příčnou flétnu, označoval ji důsledně flauto traverso. Tak je dnes jasné, že Bachův pátý Braniborský koncert je určen pro příčnou flétnu.

když to v druhém a čtvrtém braniborském koncertu musejí hrát zobcovky. Tato praxe však předpokládá, že i ostatní nástroje se musí blížit barokním originálům, jinak by nástrojová kombinace druhého koncertu byla naprosto nesmyslná. Trubka, housle a zobcová flétna tu musí hrát stejně silně.

0: Pane doktore, jakým principem se vlastně vyluzuje zvuk na zobcovou flétnu?
1: Principem naprosto nejjednodušším. Prostě do toho foukáte. Nemáte vliv na tvorbu tónu, ten tón prostě vzniká, buď je hezký, nebo není hezký. Když trochu přefouknete, tak to skočí v oktávu výš. Takže to je právě ta nevýhoda u zobcových fléten, že nemají velký dynamický rozsah. Ale na druhé straně zase jsou velmi výhodné pro začátečníky hudebního vzdělání, protože tam je celkem výsledek i u začátečníků vždycky poměrně slušný. Zatímco u některých jiných nástrojů, jako třeba příčné flétny, anebo jiných dechových nástrojů, tam už to vyžaduje velký trénink.
0: Samozřejmě ovšem existují i virtuózové na zobcovou flétnu, kteří pak už dokáží tvořit tón s vibrátem, bez vibráta, a věřte, že ne každá flétna je stejná jako jiná, jsou i opravdu mistrovské nástroje. Dnes tolik populární provozování staré hudby se postaralo o znovuzrození zobcových fléten. Stále se vyrábí a používá kompletní sada těchto nástrojů, od nejvyšší flétny sopraninové až k nástroji tenorovému a někdy dokonce k flétně basové. Ta už vypadá trochu jako indiánský totem. Poslechněme si teď jeden motiv, jak zní na různě velké zobcové flétny. Nejprve flétna tenorová.

Myslím, že z barokních skladatelů Zobcovce nejvíc rozuměl Georg Philipp Telemann. Poslechněme si kousek z jeho svity A-moll.

Doménou zobcové flétny je samozřejmě baroko. Existují však i soudobé skladby pro tento nástroj. Schopný hráč totiž dokáže i s tímto v podstatě historickým nástrojem interpretovat složité chromatické postupy, nezvykle stavěné pasáže a podobně. Sám jsem se pokusil napsat pro zobcovou flétnu skladbu, která se sice nezříká historických názvuků, ale její melodické linky by nemohly vzniknout jindy než ve 20. století. Prosím za prominutí, ale první větu své sonatiny bych vám rád pustil.

0: Copcová flétna je vůbec velmi sympatický nástroj. Dokáže také pomáhat dětem, které trápí astma. Nevím, jaké účinky má takový hromadný pískot na hudební cítění zúčastněných dětí, ale to je konec konců vedlejší. Zdraví je na prvním místě.
1: S tímhle tím vlastně poprvé přišel profesor Žilka a vytvářel takové celé, bych řekl, terapeutické skupiny, kde se ozdravovalo jednak dýchání, ale také i myšlení hrou na zobcové flétny. Jedním z největších kouzelníků na flétny vůbec a zobcové, ale i jiné naprosto vymyšlené, je Jiří Stivín. Já si vzpomínám, jednou jsme dělali spolu nějakou hudbu pro perského šacha a tam měl být nějaký doprovod takového orientálního zpěvu. On uřízl kousek kovové trubky, nadělal do ní dírky a hrál na to takovou fantazii orientální, že myslím, že celý Orient se musel chvět rozkošit.
0: Je moc dobře, že se příčné flétně nepodařilo úplně vytlačit zobcovky ze scény. Jiří Stivín tak může hrát vedle saxofonu, lahví a vodovodních trubek na flétnu příčnou i zobcovou a pro oba typy fléten mohou vznikat nové skladby. Na závěr si můžeme poslechnout Telemanův dvojkoncert pro zobcovou a příčnou flétnu. Na zobcovou flétnu hraje Jiří Stivín. Zobcová flétna i příčná flétna se tu jako dvě sestřičky setkají na pódiu. A poslouchejte, jak jim to spolu sluší.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur otevíráme večerní hudební blok s nabídkou, do které mísíme i tituly pro náročnějšího posluchače, ale pořád takovou hudbu, aby potěšila, povznesla, třeba i pobavila, inspirovala, probouzela fantazii. Příjemný čas s hudbou Charlesa Ivese, Williama Granta Stilla, Alexeje Frieda, Ennia Morriconeho, Wojciecha Kilara, Anderse Hilborga nebo Steva Reicha vám přeje Vanda Dobrovská. Úvodem si poslechneme skladbu, které dal její autor Darius Milhaud, titul Krb krále René. Je to dechový kvintet, dvousté páté skladatelovo dílo a nabízím ho ve stvárnění dechového kvinteta berlínských filharmoniků.

podání dechového kvinteta berlínských filharmoniků jsme vyslechli skladbu Daria Mioda s názvem Krb krále René, autorův opus číslo 205. Po klavírní sonátě číslo 2 od Charlese Ivese sahám do naší rozhlasové fonotéky v souvislosti se v současné době široce připomínaným kulatým výročím americké nezávislosti. Je to příležitost, která nabízí úvahy o podobě nebo podobách americké hudby, pro které v našem vysílání není zase až tak velký prostor, ale lecos se dá říci hudbou samotnou. Takže Charles Ives dal této sonátě titul Concord, Massachusetts 1840 až 1860. To je hodně výmluvný titul. Concord je město ve státě Massachusetts a čtyři věty nazval Ives jmény amerických transcendentalistů neboli představitelů filozofického a literárního hnutí z první poloviny 19. století. Hlásali víru v božskou podstatu člověka i přírody, nadřazenost intuice nad rozumem a prosazovali individualismus a nezávislost na církevních nebo společenských dogmatech. A za kolébku tohoto hnutí je považováno právě město Concord. Věty té sonáty nesou tituly Emerson, Hawthorne, Alcottovi, to byli otec a dcera, a Thoreau. Hraje Jeremy Denk a ona je to sice klavírní sonáta, ale do poslední věty lehce vstupuje flétna, protože Thoreau hrál na flétnu a na tu spolu účinkuje Tara Helen O'Connor.

0: Klavírní sonátu číslo 2 od Charlesa Ivese hrál Jeremy Deng, ve čtvrté větě se zapojila ještě i Tara Helen O'Connor na flétnu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem následující skladby je William Grant Still, jeden z těch, komu se podařilo prolomit bariéry rasových předsudků v americké vážné, nebo jak tedy podle anglického jazykového úzu teď říkáme, klasické hudbě. Narodil se v roce 1895, takže to byl současník George Gershwina a ubíral se stylově více méně toutéž cestou, ale sám to byl Afroameričan, takže to měl o hodně těžší. Poslechneme si jeho symfonii číslo 1, příznačně nazvanou Afroamerická, v nastudování Johna Jettera se symfonickým orchestrem města Fort Smith.

Dozněla symfonie číslo 1 řečená afroamerická od Williama Granta Stilla. Symfonický orchestr města Fort Smith řídil John Jeter. Antonín Dvořák svého času doporučil americkým hudebníkům cestu k identitě americké hudby zapojením tradic mimoevropských, ale v Americe zdomácnělých etnik. William Grant Still se určitě touto cestou vydal, ale ty tradice se týkají i indiánských kultur a já vám jednu takovou skladbu k poslechu nabízím. Je od současného skladatele Brenta Michaela Davidse, který tutéž cestu klestil a klestí pro indiánská etnika. Doba je jeho snahám samozřejmě mnohem příznivější, ale moc o tom nevíme, protože do Evropy výsledky těch snah moc nedoléhají. Naši zvědavost, nechť tedy alespoň do malé míry uspokojí jeho skladba s názvem Uncovered Wagon, neboli otevřený vlakový vagon, ve které skladatel kombinuje tradiční, takže západní sborový přednes se třemi výraznými vokálními projevy amerických indiánů, řekněme tří kmenových tradic. Skladbu si poslechneme v podání vokálního souboru Chanticleer, na jehož objednávku je Brent Michael Davids vytvořil, uměleckým vedoucím souboru je Joseph Jennings.

To byla skladba Uncovered Wagon, otevřený vagón od Brenta Michaela Davidse v podání vokálního souboru Chanticleer s uměleckým vedoucím Josephem Jenningsem. Také ikonické dílo Steva Reicha Drumming je inspirováno mimoevropskými vlivy, v tomto případě z Afriky. Je to skladba pro dva zpěvní hlasy a komorní soubor, který tvoří ideálně 9 hráčů na bicí nástroje. Slyšela a viděla se mi interpretovat i v jiných počtech. Na naší nahrávce ji máme se členy souboru Steve Reich and Musicians, solistkami jsou Pamela Ambush Wood a Jake.

0: Tak jsme si na stanici Dédor zase jednou dopřáli poslech jednoho z milníků hudební historie 20. století, Drumming od Steva Reicha. Hráli členové souboru Steve Reich and Musicians, ve vokálních partech spoluúčinkovali Pamela Ambush Wood a Jay Clayton.
1: Český rozhlas Dédor.
0: Ten pravý rámec pro propojení hudebního břehu artificiálního s non-artificiálním se pořád ještě nepodařilo úplně najít. V evropské hudbě se to daří se střídavým úspěchem, na české hudební scéně se o to svého času pokoušel Alexej Fried. Zvukový záznam jeho sonatiny dramatiky pro klarinet a klavír pořídili Ludmila Peterková a Eduard Spáčil.

Sonatinu Dramatiku pro klarinet a klavír od Alexeje Frieda hráli Ludmila Peterková a Eduard Spáčil. Autorem následující skladby je Vojtěch Kilar. Inspirační zázemí je zřejmé z jejího titulu Orava. Komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus řídí Agnieszka Duczmal.

podání Komorního orchestru Polského rozhlasu Amadeus dozněla skladba, kterou její autor Vojtěch Kilar nazval Orava. Dirigentkou byla Agnieszka Dučmal. Je jedna skladba, ke které se ráda vracím, třeba že mi dělá potíže ji na mikrofon uvádět. Má totiž velmi těžko prakticky nevyslovitelný název. Tvoří ho řada fonémů nebo hlásek, jejichž zhluk nedává smysl, ale dají se zpívat, vokalizovat. Autorem této, tak řekněme, vokalízy je Anders Hilborg a nejraději ji uvádím ve stvárnění Komorního sboru Erika Erikssona.

Komorní sbor Erika Eriksona přednesl skladbu Anderse Hilborga, jejíž titul musíte vidět napsaný, protože se nedá vyslovit. Zvu vás do světa filmové hudby. Klasikem a géniem v tomto oboru je, respektive byl, Ennio Morricone. Ne všechny jeho filmové partitury se hodí pro poslech bez obrázků a ne vždycky úplně spolehlivě fungují soundtracky k filmům, které jsme neviděli. Doufám, že se mi podařilo vybrat hudbu, která je natolik samonosná, že na ploše rozměrné filmové světy dokáže vtáhnout do nějakého, to záleží na vaší fantazii, specifického světa. A sice je to hudba k filmu Questa specie d'amore režiséra Alberta Bevilacqui ze 70. let. Soundtrack nastudoval a nahrál Bruno Nicolai se svým orchestrem.

Autorem hudby k filmu Questa specie d'amore, kterou jsme vyslechli v podání orchestru Bruna Nicolaje, byl Ennio Morricone. Blížíme se k půlnoci a to je čas pro pohodové spočívání, hru, improvizaci, navíc ještě v tomto letním čase. A pro takové kreativní poflakování tu mám skvělé průvodkyně, flétnistku Lenku Kozderkovou a houslistku Lenku Župkovou, jinak také duo Goelan a v jejich podání několik jejich vlastních skladbiček inspirovaných živly, přírodou, časem, konečností a tak podobně.

Lenka Kozderková flétna a Lenka Župková housle a několik jejich vlastních skladeb. A pro posledních pár minut do půlnoci jsem si schovala podobnou hudbu, na kterou jsem nedávno narazila při sledování jednoho youtubera, který putuje po lesích a točí o tom videa a je pro změnu na kytaru. Autor Duan Fraley nazval tu skladbičku City of the Wolf, možná podle jedné počítačové hry, kterou ale neznám, nicméně formálně je to moc pěkné preludium.

Kytarovým preludiem Duana Freilyho City of the Wolf jsme dospěli ve večerním hudebním bloku k půlnoci a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Jako vždy vám přeji dobrou noc, ať v spaní či bdění, a pokud v bdění, tak třeba i nadále ve společnosti stanice D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí, na stanici D-dur pro vás teď máme starou hudbu. Pravidelný program nazvaný od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. To znamená hudbu od počátku 17. do první třetiny 19. století, hudbu v historicky poučené interpretaci. A váš průvodce vysíláním, Petr Weber, vás nejprve zve k poslechu interludia pro dva lesní rohy, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel a hrát budou Miroslav Rovenský a Václav Lux.

Tak to bylo, vážení posluchači, kratičké interludium, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzl. Hráli na dva lesní rohy Miroslav Rovenský a Václav Lux, kterého jinak známe jako čembalistu a dirigenta. Josef Popelka teď rozezní varhany v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Uslyšíme fugu C-moll, kterou napsal Bohuslav Matěj Černohorský, kněz, člen řádu minoritů, ale také varhaník a skladatel. Rozhodně je ojedinělou osobností vrcholného období českého hudebního baroka. Je spojován s konventem a chrámem svatého Jakuba v Praze na Starém městě. 10 let ale působil v Itálii, v Assisi a v Padově. Roku 1720 se vrátil do Prahy a o dalších 10 let později se znovu vydal do Itálie, odkud už se nevrátil.

Posloucháte stanici D-dur. Fugu C-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál na nástroji v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou varhaník Josef Popelka. Dixit Dominus, to je, vážení posluchači, název skladby a začátek textu této duchovní skladby od Georga Friedricha Händla. V českém překladu řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh. A nebo v jiném překladu, výrok Hospodinův, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Händlovu skladbu Dixit Dominus uslyšíme v podání pěvců Aniky Massis, Magdaleny Kožené, Sary Fulgony, Patrika Hennice, Kevina McLeana Mera, Markusa Pujola a potom zboru a orchestru Le Musicien du Louvre řídí Mark Minkovský.

To byl, vážení přátelé, soubor Le Musicien du Louvre, který na počátku 80. let 20. století sestavil a od té doby řídil Mark Minkowski. Slyšeli jsme v jejich podání duchovní skladbu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Skladbu z roku 1707, která měla premiéru v jednom ze dvou kostelů na římském náměstí Piazza del Popolo. Mezi solisty jsme slyšeli Aniku Massis, Magdalenu Koženou, Sáru Fulgoni, Patrika Henkense a Kevina McLeanamera. Vysílání stanice D-dur teď bude patřit britskému souboru Academy of Ancient Music, který v roce 1973 založil a po dlouhá desetiletí vedl Christopher Hogwood. Z jejich souborné nahrávky všech více než 100 symfonií Josefa Haydna uslyšíme symfonii číslo 37. Všimněme si menuetu, který je tady na místě už druhé věty, nikoliv až třetí, jak je v klasicismu jinak obvyklé.

Presto, menuet, andante a presto. To byly čtyři věty symfonie číslo 37 C-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku barokního orchestru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood, jeho zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A nyní posloucháte vysílací blok od Klaudia k Ludvigovi. Blok věnovaný staré hudbě a její poučené interpretaci. Co je to varhaní pozitiv? Buď přenosné malé varhany, nebo menší stroj kostelních varhan, umístěný například na zábradlí kůru. A právě na takový varhaní pozitiv bude teď hrát Jaroslav Tuma. Uslyšíme tokátu in C, autorem je Johann Pachelbel. A varhany jsou umístěny v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.

Na varhaní pozitiv v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku hrál teď Jaroslav Tůma. Slyšeli jsme tokátu in C Johana Pachelbela. Fabio Biondi, vážení posluchači, je italský houslista a dirigent, který koncertoval s mnoha specializovanými soubory a sám jeden takový v roce 1989 založil. Soubor se jmenuje Europa Galante a v jejich podání teď uslyšíme Bachův koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll. Jde o úpravu původního koncertu pro čembalo, smyčce a basso continuo.

Soubor Lauropa Galante a Fabio Biondi hráli koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, původně koncert čembalový. Agostino Stefani, donedávna zapomenutá osobnost z první třetiny 18. století, byl nejen skladatel, ale také diplomat, který při svých misích po Evropě sloužil zájmu šlechticů i samotného papeže. Za znovu objevením tohoto autora barvité a vášnivé hudby stojí především pěvkyně Cecilia Bartoli. Právě ji uslyšíme mezi solisty příští nahrávky. Agostino Stefani, Stabat Mater, hudebnění velikonočního textu. A společně s Cecilí Bartoli zpívají kontratenorista Franco Fagioli, tenorista Daniel Bele, tenorista Christophe Prigardien a basista Salvo Vitale. Spolu s nimi účinkuje sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska a s nimi barokní orchestr i barokisti. Celé provedení řídí Diego Fazolis.

Za nahrávkou, která právě dozněla, vážní posluchači, stojí dirigent a sbormistr Diego Fazolis. Slyšeli jsme sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska, slyšeli jsme orchestr i barokisty a s nimi solisty. Byli to Franco Fagioli, Daniel Bele, Christophe Prégardien a Salvo Vitale a na prvním místě mezzosopranistka Cecilia Bartoli. A co jsme poslouchali, byla to Stabat Mater Agostina Stefaniho. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, vysílání staré hudby v historicky poučené interpretaci. Jan Ladislav Dusík, narozený roku 1760 v Čáslavi, se stal nejen v mnohem novátorským skladatelem, ale také a především jedním z nejvýznamnějších klavíristů své doby, a to i jako klíčová osobnost vývoje moderní klavírní hry. Procestoval celou Evropu, působil v Londýně a zemřel nakonec ve Francii. Z Dusíkova odkazu poslouchejme sonátu Fismol, elegii na smrt prince Luise Ferdinanda Pruského. Na kladívkový klavír hraje Andreas Steyer.